papi chulo, papi ten a mí, papi chulo, papi ten a mí, papi chulo, papi ten a mí, papi chulo, papi ten a mí, papi chulo, papi ten a mí.